0: number two.
1: Hej, vole, já si tě najdu. Nebudu tě trápit a budeš hned hotovej. U mě fipanák a dost. Mrtvej